starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

5 a to bohužel pro stadion za Lužánkami. Brno zrušilo řízení a právě i na to koukneme teď do vysílání Krokodýla. Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemku za Lužánkami, kde má vzniknout nový fotbalový stadion. Zastupitelé rozhodli, že město vypíše nové řízení. Pro usnesení hlasovalo všech 640 přítomných zastupitelů. Rozhodnutí ale předcházela ostrá debata. Jak to celé dopadne, musíme si počkat. Vy si počkejte u hitu Krokodýla. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: for another. Připravený pro vás ten největší hudební výběr. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Připravení jsou i naši nejmenší. Do školky jsme vyrazili za dětmi a ptali se, co se dělá v autoškole.
1: V autoškole se třeba učí řídit auto nebo autobus.
2: A nebo se učí tam parkovat.
3: A nebo se tam učí zatáčet.
4: A třeba se může učit jet dozadu.
5: Nebo se může učit jezdit rovně.
0: Co se dělá v takové autoškole, tak doufám, že se pořádně naučíte řídit, pokud nějakou právě teď absolvujete, ne v těchto hodinách, ale vůbec celkově, tak ať se vám daří, zvládnete to, no a zvládněte i další věty u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: To nejlepší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na kroku dílo Kid Rock, no a s vámi dneska Jirka.
1: A taky Katka, hezké ráno, máme pro vás první dnešní zprávy. Teplárny Brno dnes zahájí topnou sezónu, podrobnosti ve zprávách.
0: Bude se topit.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No, po šesté raní Ariana. Včera na Vodové koncertovala Sandra. A taky Alphaville. Tak si tuhle tu partičku připomeneme.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes počítejte, že teploty budou maximálně kolem 16 stupňů, ale čekáme polojasnou oblohu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: O dva dny dříve než loni zahájí dnes topnou sezonu městské teplárny Brno. Důvodem je předpověď počasí na další dny, kdy se má ochladit. Začátek topné sezony okolo 20. září v Brně odpovídá průměru.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Dlouhodobý stav kvality vody v řece Dyji bude opět řešit pracovní skupina s názvem Společně za čistou a živou Dyji. K obnovení činnosti skupiny informoval jihomoravský radní pro životní prostředí Rostislav Košťal. Prakticky každý rok na Dyji v letních měsících hynou ryby.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Škodu 60 milionů korun způsobil podle odhadu hasičů včerejší požár pily na Vežďáru nad Sázavou. Příčinou hasiči zjišťují. Dostat oheň pod kontrolu trvalo necelou hodinu. Basketbalistky Žabin vstupují do nové sezony s obměněným kádrem, v němž je 5 účastnic nedávného mistrovství světa. Cílem má český vicemistr tradičně vysoké. Tím prvním je postup po roční přestávce do prestižní evropské ligy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už míříme na silnice, jak to jezdí?
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lípůvkou. Jinak je provoz v Brně i jeho kolí plynulý a bez komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Minutu po šesté s vámi Jirka, no a taky Katka. Tak a Tonda, ten trošku nemocný, tak...
1: Trošku teplotka a rýmečka.
0: A rýmečka, známe to všichni. No, vy si k tomu můžete vysoutěžit taky benzín zadarmo.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

Pěkně ránko, krokodýláci, jedete Brnem, Vyškovem, Hodonínem, Břeclaví, no a včera v Brně koncertovala Sandra. Málem vodová zněly hity jako Maria Magdalena. No a k Sandře se přidal taky zpěvák Alphaville. Zazněla i tato legenda. No a my teďka zaspomínáme na koncert Sandry v Brně. Rok 1986. Pěkně ránko, krokodíláci. Hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu a tohle Sandra. Maria Magdalena. Pěkné ráno, Brno, jižní Moravu.

0: pěkně, Renko, krokodýláci. Včera se Brno vrátilo pořádně zpátky do 80. Staré Sarénu Vodová rozezněly hned dvě světové legendy. Nejprve to byla Sandra. A potom Alphaville. Samozřejmě, že nesměla chybět i tato písnička. A nebo legenda Forever Young. Tak tohle je tak trošku vzpomínka na včerejšek, vy, co jste tam byli, krokodíláci. Přejeme krásné ráno.
1: Krokodýl.

0: Pěkné ránko, krokodýláci, 6 hodin 20 minut. Podle mě i Katka dneska přihodila nějakou vrstvečku navíc, co? Na sebe?
1: No mám už teplejší bundičko od včerejška.
0: Já se nedivím, krokodýláci, dneska se vyplatí přihodit si jednu vrstvu navíc. Ráno máme v Brně jen kolem 8 stupňů Celsia a místy ještě prší. Jinak teploty budou šplhat k 16 stupňům Celsia.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Dva muže ve věku 30 a 35 let hledá policie. Na začátku září utekli z věznice v Kuřimi. Muži měří zhruba 175 cm. Vykonávali práci v nestřeženém pracovišti firmy v Mlýnské a podařilo se jim z oploceného areálu utéct. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o nadcházejícím státním svátku na Den české státnosti v pondělí 28. září zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Vláda obnoví 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3, na kontinentálním šampionátu tak nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
2: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
3: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
2: Rádio Krokodýl.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici www.toyotabsauto.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
13: Chcete

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Tak co, krokodíláci, už vám tam tak trošku píplo hladové oko, co Katka, jak často tankuje?
2: No já se snažím minimálně vzhledem k těm cenám.
1: Ty ceny, přátelé, nafta už přesáhla v Brně hodnotu 50 korun za litr. My máme naftu i benzín, jo?
2: Ano, máme to samozřejmě gratis. Každý všední den stačí ulovit v našem vysílání výherní song a pojďte si poslechnout, kdo vyhrál včera.
3: Dobrý den, tady Monča z Brna. Vyhrála jsem benzín od krokodýla. Se to hodí při těch dnešních cenách. Děkuju moc.
1: Monča se už raduje, no a Katka chystá další výherní hit.
2: Dneska se budete hlídat. Tento hit je to Jon a Kato, Turn the Lights Off.
1: Tohle vás dneska roztancuje a přinese vám to taky benzín zadarmo.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lípůvkou. Jinak je provoz v Brně i jeho kolí plynulý a bez komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
1: 6 hodin 32 minuty, za okamžik jdeme za našimi zlatíčky a mezi tím Shakira.

0: latinské rytmy a do toho afrobeaty. Shakira na krokodýlo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Katka dneska v bluzce, bílo-červené, proužkované, bere mikrofon.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to podnikatel a co dělá.
3: Ten může být třeba profesor nebo tak.
4: Že jakoby podniká různé věci. Možná, že podnikatel je můj děda.
5: Že dává vodu, říká, jak s vodou a kam ji dávat.
6: Že podniká domy. Říká stavebníkům, jak to mají postavit.
7: Podnikatel možná hledá brouky nebo něco takového.
0: Co si myslíš, Katko? Umí, co? Kdo je to podnikatel? Dobře odpovídali.
2: Tak já nejradši podnikám nějaký lumpárny, třeba kdybych měl mluvit za sebe.
0: Tak my jdeme podnikat z krokodýla za okamžik čerstvé zprávy a taky vám prozradíme, jak budem.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Pěkné ráno, Brno, Jižní Moravo. Dneska s vámi Jirka.
1: A taky Katka, přejeme vám krásné ráno. Teď prozradíme, co je nového a taky, jak dnes bude.
0: V tuto chvíli máme venku teploty kolem 9 stupňů, obloha je převážně zatažená. No a počítejte s tím, že teploty budou šplhat maximálně k 16 stupňům. Tak se přioblečte.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno, od dnešních 7 hodin a 30 minut se lidé mohou na pokladnách České národní banky v Brně a dalších městech pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem, kterou Centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Výměna je omezena na 3 kusy na osobu. V Brně dnes začíná 8. ročník festivalu Faktor K. Vystoupí 13 tvůrčích kolektivů, které vytvoří program zahrnující divadelní představení, koncerty, diskuse.

0: vařit.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: kroku dílu něco letního. V Brně začíná topná sezóna, tak trošku na zahřátí. Mr. President, Coco Jumbo, 6 hodin 52 minuty.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Krokodýláci, tak co? Už jste zvědaví, jak vypadá nový chrám pro brněnskou kometu, brněnská T-Arena. Tak máte jedinečnou šanci, protože o víkendu se otevřou právě brány pro širokou veřejnost.
2: Ano, čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před T-Arenou Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou, v neděli pak dorazí Martina Pártlová, Městské divadlo Brno a spousta dalších. No a samozřejmě nebude chybět také dobré jídlo, zábava pro malé i velké. Můžete se podívat i přímo do arény.
0: No, máme dobrou zprávu, protože Krokodýl bude na místě. Celý víkend budeme vysílat přímo před tý arénou, tak se těšíme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: 6 hodin 57 minut, tohle krokodýl George Ezra Budapešť dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou, hezké ráno, máme zprávy. Děti i zvířata žili v Rousínově v nevyhovujících hygienických podmínkách, víc už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30 a představení Pohádka na slano nabízí divadlo Tip v Solné jeskyni Star v 9.30 a v 11 hodin.
3: Radio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7 hodině z Krokodýla Ečirem. Atomic Kitten. A budou ohnouti. Sedmá hodina ranní klepe na dveře.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V 7 ráno máme v Brně kolem 7 stupňů a místy ještě zaprší. Přes den se oteplí, odpoledne čekáme teploty kolem 16 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněští vědci vyvinuli lepenku se sníženou hořlavostí, která ochrání vzácné dokumenty před požárem. Při požárních zkouškách se ošetřené krabice výrazně nerozhořely. Výrobce už připravuje zavedení nové technologie do praxe.
3: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Téměř 30 psů a koček ve zcela nevyhovujících hygienických podmínkách nalezli v jednom z domů v Rousínově pracovníci státní veterinární správy. Zvířata byla ve zhoršeném zdravotním stavu. V rodině žili i děti. Policie už kontaktovala i orgán sociálně právní ochrany dětí.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit nedávno zvýšila na 35 milionů, přesto to podle hejtmana nestačí. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadly z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů Zima, Vlček, Jurásek, Provod, Chorý a Višinský. Místo nich dostal z nováčků šanci i Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A pojďme už na silnice, pěkné ráno, za volant, Lenka je v terénu.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na D2 na 196. kilometru došlo v místě dopravního omezení k nehodě dodávky a motorkáře. Dopravu řídí policie a kolona je od 212. kilometru. Na trase ze Světav na Brno u Lipůvky počítejte s přerušovanou kolonou v úseku 2 kilometrů. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic na 2. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta s dodávkou, kolona má 6 kilometrů. Ucpaná je silnice 380, Stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Katka s Jirkou s vámi po ránu, no a máme taky fantastickou zprávu, že jo?
1: Máme fantastickou zprávu, protože brněnské Hantec byl zapsán do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Podrobnosti a soutěžit budeme už za pár minut.
0: A do toho taky benzín zadarmo.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká, tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

0: Pěkné ráno, Brno, Jižní Moravo, 7 hodin, 9 minut.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A my máme fantastickou zprávu, protože se brněnskému Hanteci a hlavně Žankovi něco povedlo.
2: Je to tak, Muzeum města Brna se stalo správcem nehmotného statku. Brněnský Hantec byl zapsán do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. A to hlavně díky úsilí Honzy Žanka Hlaváčka, který Hantec dlouhodobě šíří. No a Žanek je taky samozřejmě spoustu let nedílnou součástí našeho krokodýlího vysílání. A s Hantecem právě teď taky tradičně soutěžíme.
0: Volejte linku 603 103 103. Mám pro vás dvě vstupenky na Hvězdárnu Brno, takže pojďte do toho, no a Žanek nám řekne, co máme.
3: Zdar, jak si měl skrok, sníkalovci. Gomity, co to je chabrusově cimr?
0: Tak, Katko, zeptáme se v ulicích.
2: Pojďme.
0: Ty víš?
2: Já bych asi věděla.
0: Tak, co říkají?
4: Chabrusově cimr? Není to nějaká budova pro nějakého řemeslníka?
5: Špatný na záda.
6: Šušťáková bunda.
0: Tak co to může být v Hantecu? Zvedáme telefon, pěkné ráno, kdo tam odkud?
7: Zdravím z dálnice Zdeněk.
0: Zdeněk? Zdeňku,
7: ano.
0: Zdravíme. Tak co ty je? A Hantec ovládáš trošku?
7: Trošku.
0: Tak pojď nám říct, co to je.
7: Ještě si můžu jednou tu otázku, já jsem totiž úplně toho neslyšel.
0: Jasně, chabrusové cimr, co to je?
7: Chabrusové cimr, tak to bude ledvinový pás na záda.
0: Ještě jednou co?
7: Na záda, ledvinový pás.
2: No a dáš si ho když?
0: Když tě něco, co?
7: Bolí.
0: No,
3: chabrusové cimr jsou bolavá záda, těžká levandula, mějte betelný den.
0: Tak my na tu dálnici D1 ti gratulujeme, jo?
2: Vyhráváš.
7: Díky.
0: Jdeš na Hvězdárnu, ahoj.
7: Díky moc.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Pokud vyrážíte do práce s krokodýlem až teprve teď, tak pro jistotu přibalte i deštník, ještě by nám mělo sprchnout. Teď aktuálně teploty kolem 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě dneska čekáme plus 16. Katka taky dneska se přioblékla. Co jsi tam dala navíc?
1: No já mám teplejší bundičku a jinak topím v autě už ve velkém.
0: No, můžeme říct, že dneska začala i topná sezóna, takže můžete zkusit, jestli už topí.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Jeden 18 metrů vysoký platan poskytne kyslík na 102 dní pro jednoho člověka. Fakta o tom, jak stromy pracují pro město, najdou lidé na nově instalovaných štítcích v Břeclavi, Rosicích a Slavkově u Brna. Do evropské kampaně se kromě Česka zapojilo dalších 11 zemí. Na Královéhradeckém hřbitově někdo poškodil hrob operní pěvkyně a herečky Soni Červené, která zemřela 7. května 2023. Případem se zabývá policie. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států. Dnes se v New Yorku společně s ministrem zahraničí Macinkou zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN. Působnost antidopingového výboru České republiky by se mohla rozšířit o boj proti manipulacím s výsledky zápasů, problematiku porušování práv a bezpečí sportovců či prevenci diváckého násilí. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou včera schválila vláda. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
6: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
2: Rádio Krokodýl. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
6: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
7: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak co, krokodiláci, jdeme zafandit Kometě. Máme pro vás soutěž. Volejte studio 603 103 103.
1: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
0: Katka už drží v ruce vstupenky, protože Kometa jde do boje.
2: Je to tak a připomínáme, že Kometa hraje tady v pátek v Olomouci a v neděli čeká další domácí zápas. Od 17 hodin přivítá Pardubice a my pro vás máme vstupenky.
0: Volejte studio krokodýla. Zvedáme telefon, ptáme se, kdo tam, pěkně ráno, haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se dovolal?
3: Jáša.
2: Jáša, Jáša, zdravíme tě.
0: Jášo, odkud?
3: Od Brna.
0: Jedeš do školy?
3: Jo.
0: Mám dobrou zprávu, ty si můžeš to ráno zpříjemnit, ještě než dorazíš s rodiči do školy. Tak, máme pro tebe vstupenky, ale chceme, aby si zafandil Kometě. Jsi připraven?
3: Jo.
0: Představ si, že jsi na tom stadioně a budeš fandit. Jdeme na to, můžeš.
3: Ole, ole, ole, ole, Kometo, vyhrejte.
0: A nám to stačí, jdeš na Kometu.
2: Krásný.
3: Děkuji.
0: No, ještě nám prozraď, na jakou základní školu chodíš.
3: Zemědělská.
0: Tak, zdravíme, vydrž na telefonu, ahoj.
2: Nazdar.
0: Tak vstupenky máme rozdané.
1: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už míříme za Lenkou, víme, jak to jezdí.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na D2 na 196. kilometru došlo v místě dopravního omezení k nehodě dodávky a motorkáře. Dopravu řídí policie a kolona je od 212. kilometru. Na trase ze Světav na Brno u Lipůvky počítejte s přerušovanou kolonou v úseku 2 kilometrů. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic na 2. kilometru zase záchranáři u nehody osobního auta s dodávkou, kolona má 6 kilometrů. Ucpaná je silnice 380, Stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: 7 hodin 36 minut, ano, to je přesně čas, kdy většina rodičů přijíždí s dětmi, že, Katko?
1: Je to tak, před školou.
0: No a my jdeme do školky.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Katka bere mikrofon.
1: A míříme do školky v Králově Poli, kde se ptáme, kdo je to pirát celnic.
3: Krade poklady. Třeba ten, kdo krade auta, jinak nevím. Že někdo jede třeba 50 a jde se tam 20.
4: Jde z kopce a tam může být nějakou pokutu.
5: Ten, co zastavuje auta, když moc jedou rychle, nebo když je v nějaký špatný řidič.
0: Kdo je to pirát celnic? Na to jsme se ptali našich zlatíček. Co Katka? Je to takový pirátek, ne?
1: Ta jezdí, já nejsem, bezpečně. Ale zasloužili by 25 na holou, to
0: tak
1: jo.
0: Tak opatrně, krokodíláci na silnicích.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: 7:40, já jsem Mirka.
1: Já jsem Katka, máme pro vás stručné zprávy a předpověď počasí.
0: Teď aktuálně máme v centru Brna 10 stupňů Celsia, tak se přioblečte. Nejtepleji je v Hodoníně, tam měří plus 12. Teploty budou šplhat k plus 16.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Dva muže ve věku 30 a 35 let hledá policie. Na začátku září utekli z věznice v Kuřimi. Vykonávali práci v nestřeženém pracovišti firmy v ulici Mlínské a podařilo se jim z oploceného areálu utéct. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o nadcházejícím státním svátku na Den české státnosti v pondělí 28. září zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Na kontinentálním šampionátu tak nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Takový je přehled zpráv. Pěkné ráno.
0: Pěkné ránko, krokodíláci. Za okamžik soutěžíme o vouchery.

0: Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: To máte. Veku, Vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
3: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
3: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
4: www.chlebíčkovýraj.cz.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Pěkné ranko, krokodýláci, jdeme soutěžit.
1: Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl.
0: Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, no a teď je tady soutěž se Starobrnem Štatl. Slyšíte dobře, soutěžíme o voucher v hodnotě 4500 korun do 17 vybraných restaurací. Starobrno Štatl je dobré pivo, které si v Brně můžete vychutnat na dobrých provozovnách v té nejlepší kvalitě.
2: No a do kterých restaurací můžete vyrazit, tak jsou to například Buffalo American Steakhouse, taky u Badinu, Kometa Arena Pub, Suzy's anebo u Lucerny.
0: No a my teďka jdeme soutěžit. Máme tady soutěžní otázku, na kterou budete odpovídat. Uvolňujeme telefonní linku 603 103 103 4,5 tisíce korun pro vás do 17 vybraných restaurací. Krokodýl, pěkné ráno, kdo tam?
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michal, jsi starší 18 let?
3: Jo, možná i dvakrát.
0: Odkud voláš?
3: Z Brna Nového Lískovce.
0: Tak to bys mohl vědět. Ptáme se. Víš, kde se v Brně nachází pivovar Starobrno?
3: Tuším, že taková otázka na mě padne. Tak je to jako linky, ale je to u Mendlova náměstí.
0: A je to správně.
2: Jo. Je to tak.
3: Nádhera.
0: To je krásný, co?
3: No, tak to se bude pít a k nedělním nějakým obídkům, nějaké kačence a samozřejmě asi taková suma do restaurací, tak to budu zvát rodinku 106 asi, o 103.
2: Přesně 103. Tak. 103,
0: gratulujeme, je to tvoje, ahoj.
3: Děkuji moc, mějte se taky oba, ahoj.
4: Už jste zažili Štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Michael Jackson minutu před osmou, tak ve školách nám už zvoní a možná už taky jste dorazili taky do práce. Jirka s vámi dneska po ránu a?
1: A taky Katka, hezké ráno a už se možná ve školách taky topí, protože z teplárny Brno dneska zahájí topnou sezonu, podrobnosti za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy v pátek 25. září od 6 do 10 večer. Komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po osmeraní Teddy Swims. Budou Ariem. A nebo Miraj.
5: Život je voda. Život je fajn.
0: Je tedy 8:00 raní.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme teploty kolem 12 stupňů, šplhat to bude k 16. Pozor, trošku nám i sprchne, pro jistotu deštníky sebou.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: O dva dny dříve než loni zahájí dnes topnou sezonu městské teplárny Brno. Důvodem je předpověď počasí na další dny, kdy se má ochladit. Začátek topné sezony okolo 20. září v Brně odpovídá průměru. Dlouhodobý stav kvality vody v řece Dyji bude opět řešit pracovní skupina s názvem Společně za čistou a živou Dyji. O obnovení činnosti skupiny informoval jihomoravský radní pro životní prostředí Rostislav Košťal. Prakticky každý rok na Dyji v letních měsících hynou ryby.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Škodu 60 milionů korun způsobil podle odhadu hasičů včerejší požár pily ve Žďáru nad Sázavou. Příčinou hasiče zjišťují, dostat oheň pod kontrolu trvalo necelou hodinu. Basketbalistky Žabin vstupují do nové sezony s obměněným kádrem, v němž je 5 účastnic nedávného mistrovství světa. Cíle má český vicemistr tradičně vysoké. Tím prvním je postup po roční přestávce do prestižní Evropské ligy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už míříme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 197. kilometru směrem na Prahu bourala dvě nákladní auta, kolona je od 216. kilometru. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 6. kilometru. Na trase ze Svitav na Brno u Lipůvky počítejte s přerušovanou kolonou v úseku 2 kilometrů. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic na 2. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta, i tady se zdržíte. Autspané silnice 380, stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: A je to Katka, tahá peníze. A
1: to
0: mají.
1: Je ale baťužek. 121 700 korun vám nabídneme už za pár minut za náš krokodýlí zvuk.
0: Ano, stačí ho uhodnout a pršule jsou vaše. Krokodýl. Za okamžik soutěžíme. Pěkné ráno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika?

0: Pěkné ranko na celé Brno, celou Jižní Moravu v 8 hodin 10 minut jdeme rozdávat velké prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Ale Katka tam má takovou zajímavost, která se právě teď děje v Brně.
2: Ano, od dnešního rána si můžou lidé na pokladnách České národní banky, a to i v Brně, pořídit 5000 korunou se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. No a Jirka zjistil, že je o to ale velký zájem.
0: Velký zájem. Včera jsem tam projížděla. Představ si, už včera v noci tam stanovali lidi. Měli sedátka, normálně. Spacáky, jak říkáš, stanovali a čekají na ty peníze.
2: No dočkali se, protože v 7.30 se otevřelo, ale přátelé, my pro vás máme prachy zadarmo a není jich málo. 121 700 korun ve hře.
0: Přesně tak, tam si to musíte zaplatit, tady je máte gratis. Volíte studio 603 103 103, hádáte, typujete, tento záhadný zvuk, to je on. Ptáme se, co to je. Telefonní linka je v tuto chvíli volná, takže až teď máte šanci všichni stejnou dovolat se, tipnout si, no a vyhrát prachy na ruku. Ptáme se, Rádio Krokodýl, kdo tam? Pěkně ráno.
3: Petr, dobré ráno.
2: Poprosíme vaše jméno.
3: Petr.
2: Petr.
0: Petře, odkud voláte?
3: Volám z Brna.
0: Mhm. Tipujte, hádejte, co to je.
3: No já si myslím, že by to mohlo být krajní Vlašského ořechu, když ještě není zralý, zelený ořech i se slupkou, když se krájí třeba do ořechovice, když se vyrábí domácí nápoj.
0: Vašemu typu rozumíme. Takže krájení ořechu. Katko, jdeme na to?
2: Jdeme na to. Co na to arbitr?
0: Není tak, to bohužel. Ani tohle. Nevadí, budeme navyšovat bank, mějte se krásně, znamená to jediné. Navýšíme a příště hrajeme ještě o vyšší částku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Pusťte slunce do svého domova.
1: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
0: A pozor, akce.
1: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx 2000.cz

0: voda. Život je fajn.
1: Možná, že jste právě teď zasedli v práci 8 hodin 20 minut dneska s Jirkou.
2: A taky s Katkou, hezké ráno, teď vám prozradíme, co je nového a taky, jak dnes bude.
1: Aktuální počasí teď v centru Brna, polojasná, občas zatažená obloha, v Ústopečích nám prší. Teploty v Brně kolem 11 stupňů, dnes čekáme maximálně plus 16.
3: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno, v Brně dnes začíná 8. ročník festivalu Faktor K. Vystoupí 13 tvůrčích kolektivů, které vytvoří program zahrnující divadelní představení, koncerty, diskuze, filmové projekce i další doprovodné akce. Potrvá do 25. září. Jeden 18 metrů vysoký platan poskytne kyslík na 102 dní pro jednoho člověka. Fakta o tom, jak stromy pracují pro město, najdou lidé na nově instalovaných štítcích v Břeclavi, Rosicích a Slavkově u Brna. Do evropské kampaně se kromě Česka zapojilo dalších 11 zemí. Dva muži z Německa v pařížském muzeu Louvre nepovoleně vyvěsali dva vlastní obrazy. S pomocí lepící pásky je připevnili na zeď v sále, v němž visí i nejznámější obraz světa Mona Lisa. Muzeum na muže podalo trestní oznámení. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové playoff Davisova poháru. Za soupeře dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
4: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
3: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
12: Více na cherrymotor.cz.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy, too comfortable to take off.
17: Je, schořela mi kulma.
18: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, od kuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dla
0: máš vyploty, sluší všude přitom Diton.
20: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Ditonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
21: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Pěkné ranko, 8 hodin 30 minut, Krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Katka tady přijíždí s cisternou. Máme benzín, jo?
2: Je to tak, máme pro vás benzín nebo naftu zadarmo a stačí každý všední den ulovit v našem vysílání výherní song. Včera byla úspěšná Monika.
3: Dobrý den, tady Monča z Brna. Vyhrála jsem benzín od Krokodýla. Se to hodí při těch dnešních cenách. Děkuju moc.
0: Hodí se to, já jsem se díval, že už vlastně ceny benzínu v Brně, nafta už přes 50 korun.
2: Takže doporučujeme dneska hlídat výherní hit a je to Jon a Kato, Turn the Lights Off.
0: Tak to je on. Až tohle uslyšíte, volejte studio a my vám dotankujeme.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už míříme za Lenkou, víme, jak to jezdí.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 197. kilometru směrem na Prahu bourala dvě nákladní auta, kolona je od 216. kilometru. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 6. kilometru. Na trase ze Svitav na Brno u Lipůvky počítejte s přerušovanou kolonou v úseku 2 kilometrů. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic na 2. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta, i tady se zdržíte. Autospané silnice 380, stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu.
5: Na Rádiu Krokodýl.

0: 8 hodin 35 minut, jste s Krokodýlem a my jdeme za našimi nejmenšími.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Bereme mikrofon Krokodýla.
2: A ptáme se ve školce Nelsné, kdo je to revizor?
3: Tam se musí dát vždycky tomu revizovi taková jízdenka a potom nebo je to řidič.
4: On si bere lístky od lidí.
5: Když někdo půjde do autobusu bez lístku, tak ho vyhodí pryč. A kdyby šel s lístkami, tak on může si nasednout.
6: Prostě hlídá autobusy, aby neodjeli, aby nevezli lidi bez lístku.
0: Kdo je to revizor? Na to jsme se ptali našich zlatíček. Katko, nevím jak ty, ale já kdykoliv občas jedu MHD, tak vždycky se leknu, jo? I když mám jízdenku, pípnu
2: to. Já jsem myslela, že vždycky jezdíš na černo, že chceš říct.
0: Ne, jako já si pípám, takže jdeme si pípat. Krokodýl a za okamžik se podíváme, co je nového.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Capital Cities, 8 hodin 39 minut, krokodýláci, tak dneska tam máme, teď už příjemněji, spolu jasno. V Brně teploty kolem 12 stupňů, nejtepleji je v Břeclavi, tady měří rovných 14. Dnešní teploty budou šplhat k 16 stupňům Celsia.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Od dnešního rána se lidé mohou na pokladnách České národní banky v Brně a dalších městech pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Výměna je omezena na 3 kusy na osobu. Na Královéhradeckém hřbitově někdo poškodil hrob operní pěvkyně a herečky Soni Červené, která zemřela 7. května 2023. Případem se zabývá policie. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států. Dnes se v New Yorku společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN. Působnost antidopingového výboru České republiky by se mohla rozšířit o boj proti manipulacím s výsledky zápasů, problematiku porušování práv a bezpečí sportovců či prevenci diváckého násilí. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou včera schválila vláda. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s 2 E na konci.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: Slyšíš to, tati?
9: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavová, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký

0: legendární klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
1: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Get Far Radio. Pěkné dopoledne, 8 hodin 50 minut, tohle je Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: I Katka sondovala, co se tady bude dít.
2: Ano, máme takovou pozvánečku a s ní se hlásí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům i do studia. Pokud přemýšlíte, jak završit blížící se prodloužený víkend, rádi bychom vás pozvali na tradiční den s městskou policií Brno, který se uskuteční o státním svátku v pondělí 28. září v areálu dopravního hřiště na Riviéře. Vstup je zdarma, vystavená bude policejní a záchranářská technika, včetně vozidel, plavidel nebo výstroje a výzbroje. Zapojí se jako obvykle i brněnská zoologická zahrada, tentokrát s tematikou ježků. Obdivovat bude možné i nafukovací modely vesmírných těles díky hvězdárně a planetáriu Brno. A tvořivé aktivity si nachystalo Technické muzeum Brno. Jak jsem naznačil v úvodu, chybět nebudou složky integrovaného záchranného systému a zajímavé stanoviště se spoustou atrakcí nabídne taky Celní správa a Armáda České republiky. Bude toho ale ještě mnohem víc a tu správnou atmosféru pomůžou dotvořit i kluby policejní historie. Přijďte za námi v pondělí 28. září mezi 10. a 17. hodinou na Riviéru. Za vstup nemusíte platit a naopak si možná odnesete i nějakou hezkou výhru. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
2: Tolik pozvánka na příští týden na pondělí a mluvčí strážníku jako Ghanem, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýlo Rikaste je, už se přibližuje 9. hodina, krásné dopoledne vám přeje od mikrofonu Jirka.
1: A taky Katka, hezké začínající dopoledne, děti i zvířata žili v Rousínově v nevyhovujících hygienických podmínkách, víc už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30 a představení Pohádka na slano nabízí divadlo Tip v Solné jeskyni Star v 9.30 a v 11 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. hodině 99. Venga Boys. Scooter Break It Up. DJ Bobo. Za 15 sekund je tady 9. hodina.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska čekejte na Jižní Moravě polojasnou oblohu. Teploty budou kolem 16 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští vědci vyvinuli lepenku se sníženou hořlavostí, která ochrání vzácné dokumenty před požárem. Při požárních zkouškách se ošetřené krabice výrazně nerozhořely. Výrobce už připravuje zavedení nové technologie do praxe.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Téměř 30 psů a koček ve zcela nevyhovujících hygienických podmínkách nalezli v jednom z domů v Rousínově pracovníci státní veterinární správy. Zvířata byla ve zhoršeném zdravotním stavu. V rodině žili i děti. Policie tak kontaktovala orgán sociálně právní ochrany dětí.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit nedávno zvýšila na 35 milionů, přesto to podle hejtmana nestačí. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Na kontinentálním šampionátu tak nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne všem řidičům. Lenka je v terénu, jak to jezdí?
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je nesouvislá a roztrhaná kolona mezi 220. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. V Brně v Holcově ulici u nájezdu na Ostravskou došlo ke střetu osobního auta s nákladním. V Brně na Palackého třídě došlo ke střetu nákladního auta s tramvají. Počítejte s omezením provozu. Na silnici 43 ze Svitav na Brno je kolona u Lipůvky. Ucpaná je silnice 380 z Telnice do Brna na příjezdu do Tuřan. A na Brněcku na příjezdu do Kuřimi z Jinačovic bouralo osobní auto na místě policie a projíždí se Kivadlově. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
8: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
6: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: už je tady Katka, která vám bude hrát.
1: 90 v 9.
0: Připraveni? Taky benzín někde padne.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. 90 v 9. Rádio Krokodýl. Vracíme vám vzpomínky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte? 10 korun.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin, 14 minut, hezké úterní dopoledne přeje Katka a i dnes v úterý 22. září, poslední letní den letošního roku, vám hrajeme hit vašeho života. Napsat si o něj můžete na e-mail program@krokodil.cz, tak jako Lucka z Brna. Ahoj krokodýle, chtěla bych Beyoncé Halo. Tento hit mi vždy připomene léto 2009, kdy jsme s kamarádkou jeli poprvé sami bez rodičů na dovolenou do Chorvatska. Večer jsme se dávali na pláži a poslouchali tenhle hit z malých repráčků. No a měli jsme pocit, že nám patří celý svět. Tak Lucko, můžeš s námi zavzpomínat právě teď a ano, patří ti celý svět. Tohle je Beyoncé Halo na Krokodýlu.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: No a na Krokodýlu už dnes pro vás máme, přátelé, tip na víkend. Pokud vás zajímá, jak vypadá nová brněnská T-Arena, tak máte jedinečnou příležitost o víkendu, kdy se její dveře otevřou vám široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a pozor, vstup je tam zdarma. V sobotu, abyste byli v obraze, vystoupí před T-Arenou třeba Sebastian, taky Marian Vojtko s Terezou Mátlovou. V neděli se potom představí Martina Pártlová, Městské divadlo Brno a taky spousta dalších. K tomu nebude chybět dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat i přímo do nové arény. Rádio Krokodýl bude s vámi u toho a budeme vysílat přímo před tý arénou, tak si to nenechte ujít, bude to stát za to.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: naplní. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.

0: Více a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
9: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvuče na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvuče, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu po každý, i když tam jsem často.
1: Rádio Krokodýl 90 v 9. 90 v 9.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 9 hodin, 35 minut a vy můžete volat studio 603 103 103. Jak znáte dobře krokodýlí hity, pojďte si to ověřit. Nabízím hit v jedné sekundě a za jeho odhalení taky voucher v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika 5x v Brně. Tak hit tady, ukázečka připravená, někdo z vás asi také. Hezké dopoledne.
3: Patrik.
2: Patrik. Patriku, taky pozdravujem. Jak se dneska máme?
3: V pohodičce.
2: Tak já doufám, že to tak bude i nadále, že to bude ještě víc než v pohodě. Připraven si poslechnout ukázku?
3: Ano.
2: Tak jdem na to.
0: 3, 2, 1, go!
2: Tak slyšeli jsme. A stačí mě buď název skladby, nebo kdo to zpívá a hraje.
3: Nevím.
2: Nevíte. Tak to je mě líto. Tak Patriku, i přesto, krásný den, hezké úterý, nashledanou. No a pro vás ostatní šance volat, protože linka 603 103 103 je vám zase k dispozici. Jestli jste slyšeli ukázku, dobře to znáte, zkuste si to prospěvovat. V tom refrénu ten název máme a máte to doma. Tak uvidíme, hezké dopoledne, krokodýl. Halo, halo.
4: Haló, dobrý den, tady Vítě.
2: Vítě, já vás zdravím. Tak co vy říkáte, slyšel jste ukázku?
4: Slyšel jsem, je to Stereo Mexico.
2: Ty brďo. Ano, PH Electro Stereo Mexico, ano, správná odpověď. Mně stačilo jedno nebo druhý, takže Vítě, je to vaše, půjdete na pizzu?
4: Určitě.
2: Jo, určitě. A sám nebo někoho vezmete?
4: Ne, vezmu přítelkyni.
2: Přítelkyni, tak nechte si chutnat, zůstaňte mi na telefonu, ať se vám daří po zbytek úterý. Nashledanou.
4: Děkuju, mějte se hezky.
2: Taky, nashledanou. No a PH Electro teď v celé parádě tady u nás na Krokodýlu. Hezké dopoledne.

0: tohle byl dnešní hit v jedné sekundě, PH Electro Stereo Mexico v 9 hodin a 40 minut, kdy chystám na Krokodýlu další 90 v 9 a těšit se můžete třeba na Unictu. Dáme si NSYNC nebo Modern Talking. Tak si užijte úterní dopoledne s Krokodýlem.
1: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
6: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
7: Mňam. Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Rádio Krokodýl. 90.

0: Jarda Krokodýlu, jsou za námi dnešní 90ky v 9. Tohle je hit z filmu 4 svatby a jeden pohřeb. Vet, Love is All Around. Na Vlásce nebeské zazněla verze od Billyho Meka, jak si možná taky pamatujete. No a nám se přiblížila 10. To znamená, že je tady se mnou Petra a máme zprávy.
1: Hezké dopoledne. Před pobočkou České národní banky v Brně se dnes tvořily dlouhé fronty. Proč? Uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Jste pedagog nebo vás zajímá téma odkladu školní docházky a připravenosti předškoláků? Středisko volného času Lužánky zve na konferenci Jak efektivně podpořit dítě mezi mateřskou a základní školou. Uskuteční se 3. listopadu 2026 v brněnském hotelu Pasáž. Kapacita je omezena a zbývají poslední volná místa. Program a registraci najdete na luzanky.cz.
3: Radio Krokodýl. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 10. chystám Miley Cyrus. Bude taky Vanilla Ice. A zaspívá Michal Hruza. Za půl minuty bude 10.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes nás čeká proměnlivá, ale převážně větší oblačnost. Lokálně se objeví přeháňky, večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty mezi 15 až 18 stupni.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Před brněnskou pobočkou České národní banky se dnes tvořily dlouhé fronty zájemců o speciální 5000korunovou bankovku. Banka ji dnes vydává ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Nechala vyrobit 200 000 kusů. Jeden člověk může získat maximálně 3 bankovky. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Příspěvky budou určené pro lidi ve věku 45 až 65 let. O konkrétní výši rozhodne zdravotní pojišťovna. Policie v Bavorsku zastavila 59letého Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic. Basketbalistky KP Brno se pokusí poprvé proniknout do Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem v kvalifikaci o účast v prestižní soutěži bude zítra francouzské Flame Carolo, jehož barvy hájí česká reprezentantka Julie Pospíšilová. V případě vítězství se Brňanky střetnou s Benátkami.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýle, hezké dopoledne taky vám všem za volant, co vás čeká na silnicích, prozradí Lenka.
9: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je nesouvislá roztrhaná kolona mezi 216. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí 5-kilometrová kolona před omezením u Ostrovačic před 178. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy očekávejte zdržení a silný provoz od 11. kilometru. A v Uherském Hradišti v ulici Zelený trh se srazila dvě osobní auta, s opatrností je vozovka průjezdná. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Katka Horáková s vámi taky po desáté. Přeju vám krásný poslední letní letošní den. No a už za chviličku připomenu taky dnešní výherní hit na benzín, tak se nás držte a mějte pohodové úterý a k tomu Huntrix. Tak krásný den vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: On. Byla jsi mi nevěrná? Ona. Kolikátého myslíš?

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: 10 hodin 20 minut, tak přátelé, novou informací je, že vláda sice obnoví regulaci cen pohonných hmot, ale až od 1. října a do té doby budete potřebovat určitě natankovat. Proto na nic nečekejte a hlídejte si na Krokodýlu výherní hit, protože u nás vyhrajete benzín nebo naftu gratis. Včera tou šťastnou byla Monča.
2: Dobrý den, tady Monča z Brna. Vyhrála jsem benzín od Krokodýla, se to hodí při těch dnešních cenách. Děkuju moc.
1: No a dnešním výherním hitem je Jon Akato, Turn the Lights Off. Takže tuhle parádní taneční věc si dneska hlídejte v našem vysílání na Krokodýlu a až zazní, tak voláte 603 103 103 a když budete první, vyhráváte benzín gratis.
0: Krokodýlí zvuky, pravdě do té ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
7: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
3: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud ještě netušíte, kde dnes poobědváte, Krokodýl má pro vás tip, kde si pochutnáte a zároveň ušetříte. Vybíráme brněnský restaurant Havana, dneska nabízí uzenou polévku s kroupami a k tomu zvěřinové ragu, domácí bramboráčky a to vše jen za 100 korun. Tak vám přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, proč někteří lidé dneska v noci vůbec nespali a radši trávili noc venku, a to ve frontě. Stovky lidí totiž od časného rána čekali před pobočkami České národní banky, aby získali 5000 korun se speciálním přítiskem vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. No a řada zájemců o bankovku čekala před vstupem už od nočních hodin. Měli sebou dokonce stolečky, židličky, prostě pártoška na ulici. No a v Brně se taky tvořily stovky metrů dlouhé fronty. Tak já teda smekám před všemi, kterým se do toho chtělo, vydrželi dokonce a mají svou bankovku. Já teda radši dám přednost hezky vyhřáté posteli.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štatl.
3: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
2: A jak to šlo?
3: Hele, je tady spoustu podniků, kde točejí dobrý pivko, vaří tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně načepovaný Starobrno štatl, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
2: Tak to zní výborně.
3: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím. Starobrno štatl. Štatl. Štatl. Štatl.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
14: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
15: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
16: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ladíte krokodýla, tohle je kapela Lucie a nám se přiblížila 11. To znamená čas na další čerstvé zprávy, jak jinak než s Petrou.
1: Hezké dopoledne, v Brně dnes začala topná sezóna, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
6: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu Selena Gomez. Taky bude Gala. A nebo Tereza Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš příběh. Za 15 sekund bude 11.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být většinou oblačno, lokálně se objeví přeháňky a teploty maximálně kolem 18.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno dnes zahájily topnou sezonu. Je to o 2 dny dříve než loni. Důvodem je ochlazení a předpověď počasí na další dny. V letošní sezóně se do výroby tepla zapojí také nový zdroj na biomasu v provozu Brno Sever. Vlak v Holasicích na Brněnsku na trati mezi Brnem a Břeclaví dnes srazil a zabil člověka. Provoz je přerušen. V úseku Modřice Hrušovany u Brna zavedly České dráhy náhradní autobusovou dopravu. Vláda představila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, tedy regulaci a zastropování cen. Kabinet tak reaguje na rozhodnutí některých států, které k regulaci cen benzínu a nafty už přistoupily. Ministři zároveň schválili návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. V New Yorku se ode dneška koná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s národním projevem zítra, ale dnešního zahájení rozpravy se účastní. Poprvé od svého nástupu do úřadu se zasedání valného shromáždění účastní i český ministr zahraničí Petr Macinka. Brankář Montrealu Jakub Dubeš v přípravném utkání na novou sezonu NHL pomohl k vítězství v prodloužení nad Otavou 3-2 i jednou přihrávkou. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto během třetí třetiny i v prodloužení. Ovšem Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0-1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesota na výhru a prohrála v prodloužení s Chicagem 3-4.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jak to vypadá na silnicích, prozradí Lenka.
8: Na dálnici D1 ze Žižkova do Brna je nesouvislá roztrhaná kolona hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. A v Brně v křižovatce ulic Krejčího a Šlapanická se srazila dvě nákladní auta. Provoz je částečně blokovaný, počítejte s menším zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
7: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krokodýla zdraví Katka Horáková. Před námi po 11. hodině tradičně soutěž s krokodýlem cestovatelem a ptát se budou na název jednoho kostela v centru Brna, a že jich teda je. Tak si nenechte ujít nápovědy. Už za chviličku jsem zpátky, můžete vyhrát vstupenky do divadla. Hezké dopoledne a k tomu šeprt.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup: muž se svlékne a žena se rozpláče.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 20 minut, hezké dopoledne, jdeme na Krokodýlu soutěžit, připraven Krokodýl cestovatel a taky dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky, konkrétně na představení s názvem O pejskovi a kočičce, tak jestli máte děti, určitě se budou hodit lupeny teď na sobotu, 26. září od 9 hodin 30 minut, jen tedy, co se děti ráno probudí, tak na lince 603 103 103 připraveny nápovědy, možná i někdo z vás, kdo si chce zasoutěžit, tak můžete volat. A já se tedy dnes ptám na název kostela v Brně středu, konkrétně na Komenského náměstí. Postaven byl v roce 1867 z červených režných cihel a patří Českobratrské evangelické církvi. Tak myslím, že je úplně jasný, na který kostel se dneska ptám, a vypadá to, že někdo ví. Hezké dopoledne, Krokodýlkatka.
2: Laďo, ahoj.
1: Laďo, zdravím tě, ahoj. Tak co myslíš, na který kostel jsem se ptala?
2: Já si myslím, že to je Červený kostel.
1: Bylo to strašně těžký, ano, je to tak. Lístky do divadla jsou tvoje, blahopřeju.
2: Super, díky moc.
1: Jaký dětičky doma jsou?
2: Někomu věnujeme.
1: Něco najdete, dobře.
2: Jasně.
1: Tak ať se představení líbí a měj krásné úterý. Ahoj, ahoj.
2: Dobře, díky moc.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
14: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
13: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
14: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahoutkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
13: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
15: To můžu.
14: Chlebíčkový ráj.
16: Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
17: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30%. 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

My jsme Krokodýl, vaše rádio, hrajeme vám hit za hitem. Tohle jsou Bengals, před námi Mandraže, Jennifer Lopez a taky vás zahřejeme. V Brně nám totiž dneska startuje tupná sezona a podrobnosti přineseme už za pár minut, tak buďte s námi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je ti teplo, děvče. Tak jestli nebylo, už bude, protože dneska, a to o dva dny dříve než loni, zahajují topnou sezonu Městské teplárny Brno. Důvodem je předpověď počasí na další dny, kdy se má ochladit. Jinak začátek topné sezony kolem 20. září v Brně odpovídá průměru, takže všechno v cajku. Loňská topná sezona, která skončila 21. května, trvala celkem 234 dnů, což zcela odpovídá dlouhodobému průměru. Podle zákona musí teplárny začít s dodávkami tepla v případě, že průměrná denní teplota klesne 3 dny v řadě pod 13 stupňů a podle předpovědi nemá znovu stoupat. No a na jihu Moravy mohou sice v následujících dnech teploty stoupnout až ke 20, ale ráno bude klesat teplota k 6 stupňům. Tak se taky nezapomeňte ráno pořádně oblíknout.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.

0: Baštím, baštíš, baštírna.
1: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
0: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
2: Slyšíš to, tati?
3: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
2: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to, Eurojackpot.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: posloucháte Krokodýla. Přiblížila se nám 12. hodina. Krásné poledne vám přeje Katka Horáková a na Krokodýlu další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne. V supermarketu v Žabinách si teď nenakoupíte. Inspekce ho nechala zavřít, i o tom za chvilku.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 12. si dáme The Wanted.
3: I'm glad you came.
2: Taky bude Nek. A kapela Krištof.
4: Život je krásný i na konci světa.
2: Minuta přesně nám zbývá do 12.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra ráno čekáme ještě jasno a ujedinělé mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit i slabé přehánky, tak s tím počítejte. Teploty 17 až 20 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké úterý.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce nechali uzavřít prodejnu Byla ve Stránského ulici v Žabovřeskách. Důvodem je výskyt hlodavců. Prodejna je uzavřena až do odvolání. Zákaz inspekce obvykle zruší ve chvíli, kdy je prodejna uklizená a zabezpečená proti vniknutí hlodavců. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Za téměř 1 000 000 eur se v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot, která zemřela loni 28. prosince ve věku 91 let. Cena se tak vyšplhala na téměř 20-násobek odhadované částky. Kupce našel každý z nabízených předmětů. Například 2 obojky pro psy, jejichž odhadní cena činila 30 eur, se prodaly ruskému zájemci za 9400 eur. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3 a na kontinentálním šampionátu tak nenavázeli na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa. Loučí se tak s bilancí 3 výher a 3 porážek.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Hezké poledne taky všem na silnice. Aktuálně pozor na Vídeňské v Brně, máme tam nehodu. Dále ve Znojmě v Přímětické ulici došlo také k dopravní nehodě motorky. Na místě právě teď zasahují záchranné složky, tak dbejte zvýšené opatrnosti. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: naproti mě už kluk v modré mikině, vypadá to, že mu ještě není moc teplo.
1: Ano, zima, ale možná se zahřejete tím, že vyhrajete benzín, takže tak jdeme na to.
0: Užijte si odpoledne s Jirkou.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

Tak ještě něco letního na kroku dělo na zahřátí, protože už nám začíná pomaličko jistě podzim. Zítra teploty kolem 17 stupňů, celý tento týden právě ve znamení polojasné oblohy na jižní Moravě a teplot hluboko pod 20 stupni. Tak něco, co vás možná trošku zahřeje. UM na kroku dílu právě teď.

0: Krištof, Život je krásný, no a teď jdeme ze Zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tohle jsou naši nejmenší posluchači, dneska jsme v Řečkovicích a ptáme se jich, proč chodí lidé do sauny.
2: Když jsou v bazénu, tak aby tam trošku byli dlele, aby nebyli nemocní.
3: A aby se tam trochu ohřeli a trochu taky ochladili.
4: My tam s maminkou chodíme a tam se nejdřív osprchuješ, pak jdeš do bazénu, do tepla, do bazénu, do tepla a na konci si dáš limonádu nebo když chceš, tak si můžeš dát topinku.
0: Proč chodí lidé do sauny? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
6: Vážně?
5: Jasně, dej na mě.
7: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.

0: A kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherymotor.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavová, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Je dobré mít parťáka při práci.
14: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

0: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu po každý, i když tam jsem často.
1: Radio Krokodýl.
2: Aye.

0: Miraj, Evo Farnám. Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Krokodýláci, už jste zvědaví, jak bude vypadat nový chrám, třeba i brněnské komety, brněnská arena. Tak teď máte jedinečnou příležitost, o víkendu se jí dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před tý arénou třeba Sebastian, v neděli Martina Partlová, Městské divadlo Brno. No a k tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké, no a přímo z místa bude vysílat i vaše rádio Krokodýl. Tak se těšíme, zdarma před tý arénou tento víkend.
1: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
2: to má podařit. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.

0: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
2: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Sugar Waves na Krokodýlo, tak já se koukám na video na Facebooku Rádia Krokodýl, jak ty lidé čekali na ty 5000ovky tady, to je neuvěřitelný, Petro, co?
1: Fronta jak blázen byla, no.
0: A pak, že lidi nemají peníze, když
1: si takhle... Někdo si koupil 3 třeba?
0: No, pojďme na zprávy, povídej.
1: A začíná období chřipek, takže experti radí, co bychom měli dělat, tak víc o tom už za chvilku.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám. www.ahifi.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Taylor Swift. Budou Daft Punk. A nebo čínské víno. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
4: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě nám už vykukuje sluníčko, jinak zítra čekejte polojasno, teploty kolem 17 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Začíná období chřipek a experti radí, aby si lidé zkontrolovali své domácí lékárničky. Často totiž používají i prošlé léky, které však mohou být po expiraci často méně bezpečné nebo neúčinné. Prošlé nebo nevyužité léky by pak měli lidé donést do lékárny. Na jižní Moravě se za minulý rok zlikvidovalo 94 tun léčiv. Skoro každý pátý Čech je ale stále vyhazuje do koše. Ministerstvo spravedlnosti v rámci testovací verze obchodního rejstříku omylem zpřístupnilo rodná čísla osob, které figurují ve společnostech a zapsaných spolcích. Po upozornění byl systém vypnut a rezort začal incident prověřovat. V obchodním rejstříku jsou obsažena data zhruba 2 milionů lidí. Dva muži z Německa v pařížském muzeu Louvre nepovoleně vyvěsili 2 vlastní obrazy. S pomocí lepící pásky je připevnili na zeď v sálu, ve kterém visí i nejznámější obraz světa, Mona Lisa od italského renesančního mistra Leonarda da Vinciho. Muzeum na muže podalo trestní oznámení. Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1. Změny se budou týkat i tréninků, které bude možné v případě přerušení prodloužit.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už pohled na silnice, dejte pozor, máme tady dopravní nehodu na výjezdu z Brna směrem na Svitavy, no a komplikace, pozor, na Třebíčsku na trase z náměště nad Oslavou na Velkou Bíteš u Jinošova zasahují záchranné složky u dopravní nehody. Kdyby cokoliv, dejte vědět.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi a taky vám dotankujeme benzín zadarmo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

0: Jste s Krokodilem, tady vaše rádio. Fronta jako na banány. Před brněnskou pobočkou České národní banky se dnes tady v Brně stojí dlouhatánské fronty na speciální pětitisícovku. Jeden z prvních zájemců, představte si, čekal 14,5 hodiny. Proč? No, bankovka vznikla ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. No a celkem jich je 200 tisíc. A pokud si říkáte, proč ten velký zájem, no, lidé věří, že čase může mít vyšší sběratelskou hodnotu, hlavně kusy se zajímavým sériovým číslem. Tak to jenom proč kolem Janáčkova divadla je teďka hodně živo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: Okolí. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
5: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
5: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
4: www.chlebíčkovýraj.cz.
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
9: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Je dobré mít se na koho spolehnout.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štatl.
1: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
0: A jak to šlo?
1: Hele, je tady spoustu podniků, kde točej dobrý pivko, vařej tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně načepovaný Starobrno štatl, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
0: Tak to zní výborně.
1: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím.
2: Starobrno štatl. Štatl. Štatl. Štatl.

0: Na kroku Dion Luna, Bailando, my jdeme soutěžit o velké peníze, jste připraveni?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Mám pro vás 121 tisíc korun za náš záhadný krokodýlí zvuk, zní takto. Ptáme se, co to je. Jeden z vás dostane šanci tipnout si. Telefonní linka do studia 603 103 103. V tuto chvíli můžete volat, tipovat, co to je. Pojďte do toho, telefonní linka je volná 321 teď. Ptáme se, kdo tam odkud, halo?
2: Zdravím, tady je Ruda.
0: A Ruda, odkud voláš?
2: Volám z Brna, z auta teďka právě jedu.
0: Hodilo by se 121 tisíc, že jo, komu ne?
2: Určitě.
0: Jdeme tipovat, hádej, co to je.
2: Já si myslím, že to je kočičí škrábání o škrabadlo.
0: Kočičí škrábání o škrabadlo. Co na to arbitra? Není to tohle.
2: Koda.
0: Zdravíme do auta, Rudo, budeme navyšovat bank, v nich se krásně, ahoj. Znamená to jediné, příště hrajeme o vyšší částku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Baštím? Baštíš? Baštírna!
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
4: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam!
6: Slyšíš to, tati?
7: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
9: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
10: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jak roku Lidl Panic at the Disco, 14. hodina, tak začala topná sezóna, tak otočit kolečkem, přitopit si, co si dáme do zpráv.
1: V Jihomoravském kraji začínají rozsáhlé silniční stavby, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimini divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost 16.30 a představení Pohádka na slano nabízí divadlo Tip v Solné jeskyni Star v 9.30 a v 11 hodin.
2: Radio Krokodýl.
4: S mým hlasem mi pomohla AI. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině s Krokodýla Katy Perry, Hot and Cold. Budou Rasmus. Nebo Poetika. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 14. hodině.
5: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Připravte si deštníky, venku zataženo, teď začne i pršet, teploty kolem 16 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno dnes zahájily topnou sezónu. Je to o 2 dny dříve než loni. Důvodem je ochlazení a předpověď počasí na další dny. Začátek vytápění okolo 20. září podle tepláren odpovídá dlouhodobému průměru. V letošní sezóně se do výroby tepla zapojí také nový zdroj na biomasu v provozu Brno Sever. Policisté odložili případ vandalismu z května, kdy neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval červenými hákovými kříži památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku. Podle policie se viníka nepodařilo vypátrat. Pohořelická radnice nechala památník vyčistit. V Jihomoravském kraji začínají rozsáhlé silniční stavby. Na tahu mezi Pohořelicemi a Lechovicemi startuje 3letá rekonstrukce za 2 miliardy korun, která přinese střídavý třípruh i 5 mimoúrovňových křižovatek. Práce začaly také na silnici u Černé hory, kde vznikne nová přiložka pro bezpečnější a plynulejší provoz. Na mistrovství Evropy v roce 2028 dostanou prémie všichni závodníci do 8. místa. Celkem bude rozděleno přes 85 milionů korun. Kontinentální federace odměňovala atlety na mistrovství Evropy v Římě 2024 a letos v Birminghamu, kde získali po 1,2 milionu korun nejlepší muži a ženy v 5 skupinách disciplín.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na výjezdu z Brna na Svitavy stojí porouchané nákladní auto, projíždějte kolem opatrně. Kvůli zúžení vázne provoz na křižovatce ulice Zrobného a Pionýrská. Na dálnici D1 je zhruba 5-kilometrová kolona z Prahy do Brna před exitem 182 na Kývalku. A mezi Vyškovem a Brnem vázne provoz kolem 2.6. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ze všech programů a procedur na hubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: to pěkně, mám hraní Krokodýl, něco se děje.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: A já se ptám, kdo pak se dovolal, odkud, halo?
2: Zdravím, tady Jitka z Brna.
0: Jitko, co pak se děje?
2: Mám dojem, že slyším výherní song na benzín.
0: A slyšíš to správně, benzín je tvůj.
2: Zazvadím, děkuju, jsem ráda, že se dovolala.
0: Tak jak to máš ty, poslech teďka v práci nebo už doma?
2: Práci, ještě v práci.
0: Tak se to vyplatilo. Benzín je tvůj. Ahoj.
2: Děkuju, naslech.
0: A vy ostatní, další výherní hit, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Až tohle uslyšíte, volejte studio a my vám dotankujeme benzín gratis. Jsme Krokodýl, pěkné odpoledne.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co

0: Poetika na krokodilu. No a pokud otočíte kolečkému radiáku, tak zjistíte, že už topí. Ano, slyšíte dobře. Teplárny Brno začínají topit, topnou sezónu zahajují dnes, o dva dny dříve než loni. Pokud si říkáte proč, tak důvodem je ochlazení a předpověď počasí na další dny. Na jihu Moravy mají sice teploty dosahovat až 20 stupňů Celsia, ale po ránu budou klesat jenom k 6 stupňům. Tak, to jenom, že v Brně začala topná sezóna. Víme, co se děje.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

jste s Krokodýlem. Chystáme pro vás speciální akci i o tom za malou chvíli. No a mezi tím něco na roztančení. Tady je DJ Antoine, Mašery, Krokodýl. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: kroku dělal tohle vaše rádio a rádio, které dneska bude hrát taky na vaše přání. Takže pokud byste chtěli někoho pozdravit, udělat někomu radost, tak dostanete šanci právě dnes po 19. hodině, kdy startují hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 19. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family od V podlahy.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
2: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
3: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
4: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z pětidenních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na čepu Radegas 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherymotor.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Diane Taylor, Krokodýl. Teď už 15. hodina, čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdárna.cz.
5: Radio Krokodýl. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. si budeme zpívat Aiko Aiko. Bude Cyndi Lauper. Co počasí?
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: A zítra čekáme na jižní Moravě polojasno, teploty kolem 16 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku si zachová divoký charakter bývalých zahrad a sadů. Prostor u Vaňkova náměstí a někdejší pivovarské ledárny Kréta budou upravenější. Předpokládané náklady jsou 150 milionů korun. Policie našla v Brně varnu drog a v ní zbraně. V souvislosti s tím zadržela 21-letého muže. Podezřívá ho z výroby a distribuce pervitinu. Muž skončil ve vazbě. Akce začala běžnou silniční kontrolou, při které policejní hlídka v jeho voze objevila drogy.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Jihomoravští silničáři získali stavební povolení pro rekonstrukci přeshraničního mostu na silnici mezi Lanžhotem na Břeclavsku a slovenskými Kúty. Po dohodě se slovenskou stranou mají být oni lídrem zadávacího řízení a obě strany pak společně vyberou stavební firmu ideálně tak, aby se příští rok mohlo stavět. Most je kvůli havarijnímu stavu zavřený od loňského ledna. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už jdeme s Jakubem na silnice.
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Boudalo se v Brně na opuštěné ulici u křižovatky s Úhelnou. V obou směrech čekejte kolony. V Brně je celkově ale spíše provoz slabší. Na dálnici D1 očekávejte přerušované kolony mezi Ostrovačicemi a 96. kilometrem. V protisměru před 96. vázne provoz od 25. Z Vyškova na Kroměříž v Ivanovicích na Hané u křižovatky na Švábenice bourala dvě osobní vozidla. A osobní auto s nákladním stojí po nehodě na D2 na 16. kilometru na cestě z Brna do Bratislavy. Kolona se tam ale netvoří. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi a máme taky nový výherní hit na benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vítejte s Krokodýlem, tady vaše rádio. Krokodýláci, už jste zvědaví, jak bude vypadat nový chrám, třeba i brněnské komety, brněnská TR Arena. Tak teď máte jedinečnou příležitost, o víkendu se jí dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před tý arénou třeba Sebastian, v neděli Martina Partlová, Městské divadlo Brno. No a k tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké, no a přímo z místa bude vysílat i vaše rádio Krokodýl. Tak se těšíme zdarma před tý arénou tento víkend.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
6: Vážně?
5: Jasně, dej na mě.
7: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
11: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
12: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
13: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. péče o to nejcennější, co máte.
4: Je dobré mít se o koho opřít.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu. Pokaždý, i když tam jsem často.
1: Radio Krokodýl.

0: Vaříme s krokodýlem.
1: A dneska vybíráme další levnější čerpací stanici. Dobře, poslouchejte. Benzín za 44 korun, nafta za 48,60. Kde? Čerpací stanice Avia, Holasice, ulice Brněnská.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz Baštím? Baštíš? Baštírna!
3: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
2: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam!
4: Slyšíš to, tati?
5: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Po mně a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

0: Skvělá aba u nás ve vysílání Krokodýla, blíží se nám 16. hodina, úderem 16. tu pro vás budou další zprávy, má je Peťa. O čem budou?
1: Hezké odpoledne, Brnem bude jezdit Havlovská tramvaj, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direktauto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je tomu tak, hrajeme vám skvělé hity po 16. hodině pro vás roxitáci. Z novějších hitů Jason Mraz. A nebo třeba Miraj. Za půl minuty je tu 16. hodina.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku nám svítí sluníčko, příjemných 15 stupňů. Ukazuje teploměr dnes v noci na jihu Moravy. Očekáváme polojasnou až jasnou noc. Teploty 9 až 16 údolích, jen 4 stupně Celsia. Jinak středeční den, tak ráno ještě skoro jasno nebo i jasno, ojediněle mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno. Odpoledne výjimečně objevit se mohou slabé přehánky. No a teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
4: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pod taktovkou divadla Husa na provázku si Brno 5. října připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla, dramatika a prvního československého prezidenta po pádu komunistického režimu. Městem bude jezdit Havlovská tramvaj s postavami z jeho her. V divadle budou herci číst eseje a večer se tam rozsvítí srdce ze svíček. Na brněnském výstavišti se o víkendu konala sbírka starších jízdních kol a jejich součástek pro africké děti, které na nich jezdí do školy. Letos lidé věnovali 205 bicyklů, to je téměř jednou tolik, co minulý rok. Sbírku pořádala organizace Kola pro Afriku, která je v centrálním skladu v Ostravě třídí a opravuje a poté transportuje do škol v Gambii. Tamní žáci a žákyně si pak kola sestaví. Před brněnskou pobočkou České národní banky se dnes tvořily dlouhé fronty zájemců o speciální 5000-korunovou bankovku. Banka ji dnes vydává ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Nechala vyrobit 200 000 kusů. Jeden člověk mohl získat maximálně 3 bankovky. Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1. Změny se budou týkat i tréninků, které bude možné v případě přerušení prodloužit.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat také na silnice, víme, kde to houstne. Kuba má podrobné info.
6: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Porgesově ulici za Královopolským tunelem komplikuje provoz nehoda osobního vozidla s nákladním. Zdržíte se tam okolo 5 minut. Aktuálně je při odpolední špičce fronta na Poříčí do centra před Vídeňskou v obou směrech na Zvonařce a také v centru města. Z obou stran čekejte přerušované kolony na dálnici D1 před 96. kilometrem u Brna a také na D2 od 3. kilometru před Brnem a z Vyškova na Kroměříž v Ivanovicích na Hané na křižovatce na Švábenice. Policisté došetřují srážku dvou osobních. Čekejte tam možné komplikace. Pro Rádio Krokodýl z Kloma asistánce Jakub Tilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ano, Krokodýl je s vámi, Jarek Hemala přeje krásné odpoledne, další skvělá muzika je připravena pro vás a hlavně jsou připravené další slovíčka brněnského Hantecu. Počkejte si na to a hlídejte si nás, může přijít benzín gratis.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Ano, slovíčka brněnského Hantecu promrskáme právě teď na Krokodýlu. Naše linka je uvolněná a pokud byste měli zájem vyrazit do divadla, tak pokud tipnete správně, lístky budou vaše. A to už na 25.9., či tento pátek, pokud nemáte co dělat a rádi byste vyrazili, můžete jít gratis díky Krokodýlu a tomu, že znáte Hantec. Soutěžíme totiž o 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Ztratili jsme Stalina, které se odehraje, jak jsem říkal, v pátek 25. září od 19 hodin v sále Břetislava Bakaly. Tak kdybyste měli zájem, 603 103 103, linka sem k nám a vy si můžete tipnout a samozřejmě získat nějaký ten volný lístek pro vás, někoho, na kom vám záleží, jako musíte udělat radost. Tak ale my se jdeme podívat s Žankem. Co dneska, Žanku, budeme překládat?
2: Star, jak si měl skrok, sníkalovci. Gomity, co to je chabrusové cimr?
1: Chabrusové cimr, co to může být? Pokud víte, linka 603, 103, 103 je vaše a vaše budou i samozřejmě nápovědy. Jdeme se podívat. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Já vás zdravím. Já vás zdravím. Pěkné odpoledne. Tak víte, nebo dáme nápovědu, co tady je? Chabrusové cimr.
3: Já jsem to, jakže ještě jednou?
1: Chabrusové cimr.
3: No, to bude špatný, bolavý břicho.
1: No, je to...
3: Ne, záda, záda. Cimr jsou záda.
1: Je to tak, je to tak.
2: Chabrusové cimr jsou bolavá záda, těžká levandula, mějte betelný den.
1: Správně si uhádl, takže blahopřeji a jak jsem říkal, získáváš od nás skvělou výhru a to 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Ztratili jsme Stalina, které se odehraje teď v pátek 25. září od 19 hodin v sále Břetislava Bakaly. Tak vydrž na lince, předáme ti výhru. Souhlas?
3: Dobře, držím.
1: Výborný.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
9: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
10: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
11: Více na cherrymotor.cz.
12: Chcete

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Je dobré mít své jistoty.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl Kometa. Skvěle můžete fandit brněnskému hokeji, a to už zítra po ránu, kdy vás opět možná pošleme právě vás přímo na Kometu. Je to tak, hrajeme o dvě vstupenky na zápas Komety Brno. Chcete je? V tom nejlepším po ránu s Tondou a Katkou vás vyzveme, abyste ukázali, jak perfektně umíte fandit. No a nejlepší fanoušek bere vstupenky a může vyrazit na Kometu s krokodýlem zadarmo. Tak zítra po ránu máte všichni šanci.
1: Krokodýl fandí brněnské Kometě!
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
2: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
3: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Největší hudební výběr si užíváme. Na Krokodýlu se nám blíží 17. hodina, úterem 17. To budou další zprávy. Peťa je má připravené, já se ptám, o čem budou.
1: Hezké odpoledne. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimini divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30 a představení Pohádka na slano nabízí divadlo Dip v Solné jeskyni Star v 9.30 a v 11 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
3: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme vám hity a hrát budeme další skvělé po 17. hodině, třeba kapela Queen. Dáme nejnovější hity pro vás. A budou tu kabáti. Za minutu to bude i 17. hodina.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co máme očekávat dneska v noci v Brně a na jihu Moravy. Očekáváme polojasnou až jasnou noc, teploty 9 až 6 v údolích i 4 stupně Celsia. Středeční den v Brně a na jihu Moravy. Ráno ještě skoro jasno nebo i jasno a ojedinělé mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer se oblačnost přechodně zmenší. Teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5 hodin, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Začíná období chřipek a experti radí, aby si lidé zkontrolovali své domácí lékárničky. Často totiž používají i prošlé léky, které však mohou být po expiraci často méně bezpečné nebo neúčinné. Prošlé nebo nevyužité léky by pak měli lidé odnést do lékárny. Na Jižní Moravě se za minulý rok zlikvidovalo 94 tun léčiv. Skoro každý pátý Čech je ale stále hází do koše. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů z 10 na 15 let. U těžších obytných aut chce zvýšit povolenou rychlost na dálnicích. Se změnami počítá novela zákona o silničním provozu, kterou ministerstvo dopravy poslalo do mezirezortního připomínkového řízení. Cílem je, aby změny začaly platit od července příštího roku. Ve slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno sněhová vrstva v nejvyšších polohách dosáhla více než 20 cm. Meteorologové upozornili turisty, že v nejbližších dnech musí ve vysokohorských oblastech počítat se zimními podmínkami. S ohledem na očekávané oteplení v závěru tohoto týdne, ale sníh na horách roztaje. Basketbalistky KP Brno se pokusí poprvé proniknout do Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem v kvalifikaci o účast v prestižní soutěži bude zítra francouzské Flame Carolo, jehož barvy hájí česká reprezentantka Julie Pospíšilová. V případě vítězství se Brňanky střetnou s Benátkami.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnice, nejrychlejší dopravní info pro vás máme, Kuba ví, kde to houstne.
10: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Porgesově ulici za Královopolským tunelem se srazilo osobní auto s nákladním, stále tam počítejte s kratší kolonou. V Bystrci na Knížské ulici na cestě od Žavovřeské ulice bouralo osobní auto a dodávka, je tam momentálně silnější provoz. Obousměrně zůstává ucpaná ulice Zvonařka a místy jsou kolony také v centru. centrální části města. Na Pražské ulici do centra na křižovatce se Skální ulicí bourala dvě osobní auta a silný provoz zůstává místy na dálnici D1 mezi Popůvkami a 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce Koptilšar.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
9: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Krokodýl stále s vámi, 3 minuty po 17. hodině, Jarek Hemala, pěkné odpoledne. Tak, kdo je to revizor? Ptali jsme se dětí ve školce v Žabinách. No a prozradí nám to už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A vyrážíme mezi naše nejmenší, a to 21 minut po 17. hodině. Našich zlatíček se ptáme, kdo pak je to ten revizor?
2: Tam se musí dát vždycky tomu revizorovi taková jízdenka a potom nebo je to řidič.
3: On si bere lístky od lidí.
4: Když někdo půjde do autobusu bez lístku, tak ho vyhodí pryč. A kdyby šel s lístkami, tak on může si nasednout.
5: Prostě hlídá autobusy, aby neodjeli, aby nevezli lidi bez lístku.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
6: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
7: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
9: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy jsou připravené u nás ve vysílání krokodýla. Doufám, že vy také. 121 800 korun, to je částka, o kterou můžete hrát na lince 603 103 103. Ta stále neustále nám tady září, bliká a tak určitě na ní nikdo je. Kdo je tam? Halo.
2: Dobrý den, Lenka.
1: Lení, já vás zdravím, pěkné odpoledne. Z Brna?
2: Ano.
1: Tak, doufám, že vám víc jak 18 a souhlasíte s našimi pravidly.
2: Ano.
1: Výborně. Lení, na vás je dát správný tip a my vám pak z krokodýla dáme 121 800 korun. Jaký je váš tip?
2: Hezky by to bylo. Můj tip je, že je to skládání kočárku.
1: Podle vás to zní takto. Skládání kočárku dětského případně. Co na to arbitr? Dá peníze nebo ne? Tady je jeho odpověď. Nedá. Bohužel. I tak, Lení, krásné odpoledne. Mějte se báječně. Naslyšenou.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Baštím? Baštíš? Baštírna!
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
4: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam!
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
0: Rádio Krokodýl.

0: Single X chata, můj hrab a my jdeme na další zprávy. Ty má Peťa, já se ptám, co zajímavého se dozvíme.
1: Hezké odpoledne, Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
3: Radio Krokodýl. Jarek Hemala. Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme, hrát budeme z Krokodýla třeba Ricky Martin. Dáme i novější hity David Guetta. A dorazí Eva Farna.
8: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, jako skříň.
0: A je to 18. hodina.
9: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pohled na počasí, jak to bude vypadat zítra u nás v Brně a na Jižní Moravě. Ráno ještě skoro jasno nebo i jasno, ojedinělé mlhy, během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky, večer se oblačnost přechodně zmenší. Teploty 17 až 20 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku si zachová divoký charakter bývalých zahrad a sadů. Prostor u Vaňkova náměstí a někdejší pivovarské ledárny Kréta budou upravenější. Předpokládané náklady jsou 150 milionů korun. Policie našla v Brně varnu drog a v ní zbraně. V souvislosti s tím zadržela 21-letého muže. Podezřívá ho z výroby a distribuce pervitinu. Muž skončil ve vazbě. Akce začala běžnou silniční kontrolou, při které policejní hlídka v jeho voze objevila drogy.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Jihomoravští silničáři získali stavební povolení pro rekonstrukci přeshraničního mostu na silnici mezi Lanžhotem na Břeclavsku a slovenskými Kúty. Po dohodě se slovenskou stranou mají být oni lídrem za dávacího řízení a obě strany pak společně vyberou stavební firmu ideálně tak, aby se příští rok mohlo stavět. Most je kvůli havarijnímu stavu zavřený od loňského ledna. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A vyrážíme se podívat na silnice, jak to vypadá v Kuba.
10: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Bosonohách na Pražské ulici směrem k výstavišti u křižovatky s ulicí Mlaty policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel. V Bystrci na Kněžnické ulici na cestě od Žabovřeské ulice zůstává silnější provoz po srážce osobního vozidla a dodávky. V centru města očekávejte několika minutové zdržení na kolišti u Moravského náměstí a zpoždění vás čeká také na hlavním tahu z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
12: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
11: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl je s vámi, Jarek vám přeje krásné odpoledne, 3 minuty po 18. hodině, připraveny jsou další hity, no a také samozřejmě je zpátky naše oblíbená soutěž o benzín zadarmo, je o tom víc za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Je to tak, benzín zadarmo je tady zpátky. Skvělá soutěž pro vás. Pro Brno a Jižní Moravu jsme uvolnili další zásoby benzínu a pokud byste chtěli vyhrát, je to velmi jednoduché. Každý všední den lobíte ve vysílání výherní song. A kdo pak nám už vyhrál?
2: Právě jsem vyhrála na Rádiu Krokodýl benzín, moc krát za to děkuju. Jsem Jitka, jsem z Brna a už se těším, až ho využijeme.
1: Perfektní, Jity, zdravíme. No a dalším výherním hitem je tento. Jakmile Jennifer Lopez slyšíte ve vysílání s touto hitovkou, hned volejte 603 100 303 a benzín máte gratis.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: To máte Veku, Vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Čeká nás víkend s T-Arenou a Rádiem Krokodýl v sobotu i v neděli, také Open Air, hudební festival před arénou, to všechno si budeme společně užívat a věřím, že si to, jak se patří, užijeme a více o tom prozradíme už za chvíli. Jinak doufám, že máte příjemný podvečer, všechno jste zvládli dneska a zvládnete vychutnat ten největší hudební výběr, který vám nabízí samozřejmě Krokodýl. A teď hitovka Laila, tak příjemný poslech.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tak krokodýláci, už jste zvědaví, jak vypadá nová brněnská T-Arena. Tak máme pro vás jedinečnou příležitost. O víkendu se otevřou dveře široké veřejnosti. Čeká vás velký opener víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před T-Arenou třeba Sebastian, Marian Vojtko s Teresou Mátlovou. Jinak ve 13 hodin vás čeká autogramiáda Komety Brno. No a v neděli dorazí Martina Pártlová, také solisté Městského divadla Brno a spoustu dalších skvělých interpretů a hudebníků. K tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat také přímo do nové arény a Rádio Krokodýl bude přímo u toho. Budeme vysílat přímo před T-Arenou. Víkend s T-Arenou v Brně, tohle stojí za to vidět na vlastní oči a poslechnout na vlastní uši.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
10: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl Train, Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hit.
0: Půl 19. si dáme Miraj. A pak už budeme hrát podle vás.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
4: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, teploty kolem 16 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: Teplárny Brno dnes zahájily topnou sezónu. Je to o dva dny dříve než loni. Důvodem je ochlazení a předpověď počasí na další dny. Policisté odložili případ vandalismu z května, kdy neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval červenými hákovými kříži památník obětí odsunu v Pohořelicích. Viníka se nepodařilo vypátrat. Na tahu mezi Pohořelicemi a Lechovicemi začala tříletá rekonstrukce za 2 miliardy korun, která přinese střídavý třípruh a pět mimoúrovňových křižovatek. Práce začaly také na silnici u Černé hory, kde vznikne nová přeložka pro bezpečnější a plynulejší provoz.
1: Přehled dnešních událostí.

0: Rádia Krokodýl.
1: Pojďme za Kubou, víme, jak to jezdí.
2: Pěkný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přímo v Brně už je provoz plynulý. Ale připomínám možné kratší zdržení na Drobného a Pionýrské ulici na křižovatce se Sportovní, kde probíhají opravy. Převážně nákladňáky zpomalují na dálnici D1 u Brna na Vyškov mezi exity 190 až 196. A v protisměru tedy z Vyškova se bouralo na exitu 194 na silnici 52 na Pohořelice. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tylišar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, no a za okamžik rozjíždíme hity na přání.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat.
1: Mirai na kroku dílo a vy už můžete volat studio 603 103 103, protože právě teď začínáme hrát na vaše přání. Krokodýl.

0: Eiffel 65, kroků díl, no a teď zdravíme našeho posluchače do auta, kdo se dovolal, halo?
1: Davíčko, Jirka u telefonu.
0: Ahoj Jirko, tak odkud nám voláš?
1: Já teďka zrovna na cestě, jedu do Turnan akorát, takže domů.
0: Co vybíráš, pro koho to bude?
1: Vybírám písničku Always a je to pro moji babičku, která vás poslouchá každý dopoledne, vždycky, když vaří, tak písničku posílám pro ní.
0: Zdravíme babičku, Erasure Always, i pro tebe do auta, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, zatím.
0: Krokodýláci, volejte, vybírejte, jsme tady pro vás, 603 103 103.

0: Trochu díl hrajeme na přání. Kdo pak si dovolal? Haló?
1: Dobrý večer, Marek, co před je u Znojma.
0: Marku, zdravíme tě. Tak pojď nám říct, komu zahraješ ty, jak to máš?
1: No, kabáty zahraju tady pro kamarády, pro Lužka Vaculu, pro všechny, kde je u stánku, jako na pívečku. Tak prostě tam do ty hospody, to je nejlepší hospoda, co může být. Jo, tam vařilo dobře, prostě no pívečko gratis.
0: Takže rádi tam zahrajeme. Marku, měj se krásně, letí kabáti, ahoj.
1: Ahoj.
2: Už budem spolu navždycky.

Travel City, good time. Mirka z Břeclavy píše, prosím, zahrajte k nám do Břeclavy. Posloucháme na hale, tak pro všechny pracanty ideálně Pecho Boys, Go West. Tak zdravíme z Brna i do Břeclavy.

0: Pečo Boys na Krokodýlo, tady jsou i ty napřání, za okamžik budeme pokračovat.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Je dobré mít spřízněnou duši.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na přání.
1: Je to na přání, no my jdeme mrknout na Brněnskou přehradu. Kdo tam poslouchá? Haló?
2: Ahoj, dobrý večer, krásný večer všem, prosím pěkně, po celé Moravě, tady Tom Prigl. A já bych chtěl tu písničku zahrát, já to zkrátím. Mým synům Honzikovi Davidovi, potom bráchovi Danielovi a Zdendovi Hanzovi Bramboříkovi, Krkovičkům a samozřejmě do rádia Krokodýl.
1: My moc děkujeme a zdravíme.
2: Petrovi Holíkovi a tak dále a tady tu písničku bych chtěl prostě poslat všem prostě dobrým lidem.
1: Už to letí na Prigl, zdravíme.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Včera koncertovali Alphaville v hale Vodova. Tohle David Guetta, Alphaville, Ava Max, Krokodýl. Zdravíme teď z Brna do Velkého Meziříčí. Kdo se dovolal? Halo?
1: Ahoj, tady Alena.
0: Ahoj, Alenko. Tak povídej, co ti pustíme, pro koho?
1: Kdyby to šlo, tak písničku Bella Ciao a bude to pro kluky tady z Meziříče, co zítra budou hrát hokej HHK. Uhum. A pro kluky z Komety, ať se jim daří, jak budou hrát.
0: Rádi tam zahrajeme, už to letí, ahoj, čau.
1: Ano, ahoj.

0: napsání.
1: No a Pavel volá taky z Velkého Meziříčí. Pavle, zdravíme, pěkný večer, koho pozdravíme?
2: Koho pozdravíme? Pozdravíme samozřejmě Míchu a potom dvě Petry, kteří dneska do rána moc pomáhali. A bez vyně auta na kotole, co díky moc. A potom Matrosa a její tereta Zuzance do Brna. A chtěl bych jim poděkovat za to, že se za mě propagují krásnou přírodu a je to a všechno to.
1: No tak rádi zahrajeme, Pavle. Zdravíme do Velkého Meziříčí. Krokodýláci posíláme Lorín, Euphoria. Pěkný večer.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: Pod taktovkou divadla Husa na provázku si Brno 5. října připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Městem bude jezdit havlovská tramvaj s postavami z jeho her. V divadle budou herci číst eseje a večer se tam rozsvítí srdce ze svíček. Policie našla v Brně varnu drog a v ní zbraně. V souvislosti s tím zadržela 21-letého muže, kterého podezřívá z výroby a distribuce pervitinu. Muž skončil ve vazbě. Jihomoravští silničáři získali stavební povolení pro rekonstrukci přeshraničního mostu na silnici mezi Lanžhotem na Břeclavsku a Slovenskými Kůty. Most je kvůli havarijnímu stavu zavřený od loňského ledna.
5: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
1: Je dobré mít se o koho opřít.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Teplárny Brno dnes zahájily topnou sezónu. Je to o dva dny dříve než loni. Důvodem je ochlazení a předpověď počasí na další dny. Policisté odložili případ vandalismu z května, kdy neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval červenými hákovými kříži památník obětí odsunu v Pohořelicích. Viníka se nepodařilo vypátrat. Na tahu mezi Pohořelicemi a Lechovicemi začala tříletá rekonstrukce za 2 miliardy korun, která přinese střídavý třípruh a 5 mimoúrovňových křižovatek. Práce začaly také na silnici u Černé hory, kde vznikne nová přiložka pro bezpečnější a plynulejší provoz.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

vzklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Best.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Teplárny Brno dnes zahájily topnou sezónu. Je to o dva dny dříve než loni. Důvodem je ochlazení a předpověď počasí na další dny. Policisté odložili případ vandalismu z května, kdy neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval červenými hákovými kříži památník obětí odsunu v Pohořelicích. Viníka se nepodařilo vypátrat. Na tahu mezi Pohořelicemi a Lechovicemi začala tříletá rekonstrukce za 2 miliardy korun, která přinese střídavý třípruh a 5 mimoúrovňových křižovatek. Práce začaly také na silnici u Černé hory, kde vznikne nová přiložka pro bezpečnější a plynulejší provoz.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Pelíšku budeme hrát další hit, a to konkrétně teď i do Třebíče, protože i tam nás sladíte, my jsme za to rádi, směr Vysočina, a tedy konkrétně Třebíče a okolí, tam nás sladíte na 101,7 FM, posíláme další hit.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Další hity jsou připravené u nás na Krokodýlu a my se také jdeme podívat na ten dnešní den. Dnes máme Světový den slonů. Jinak také Evropa slaví Den bez aut a Evropský den jazyků. Jenom abyste věděli, čím zajímavý dnešní den byl a je. Teď přání krásné 22. zářijové noci.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V Brně na jižní Moravě čekáme v úterý převážně polojasno, teploty budou poněkud nízké, jenom kolem 16 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Pod taktovkou divadla Husa na provázku si Brno 5. října připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Městem bude jezdit havlovská tramvaj s postavami z jeho her. V divadle budou herci číst eseje a večer se tam rozsvítí srdce ze svíček. Policie našla v Brně varnu drog a v ní zbraně. V souvislosti s tím zadržela 21-letého muže, kterého podezřívá z výroby a distribuce pervitinu. Muž skončil ve vazbě. Jihomoravští silničáři získali stavební povolení pro rekonstrukci přeshraničního mostu na silnici mezi Lanžhotem na Břeclavsku a Slovenskými Kůty. Most je kvůli havarijnímu stavu zavřený od loňského ledna.
0: Přehled dnešních událostí.

Na svatého Mořice nese i pšenice, bude samá metlice, praví planostika dnešního dne. Je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimě mnoho větrů, praví druhá. Toliko pranostiky na dnešní den, teď už další hity. Jarek Hemal vám přeje hezkou úterní noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc ve vysílání Krokodýla, si stále užíváte hit za hitem. No a Krokodýl je rádio, které pomáhá. Pomáháme i vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Neváhejte, napište pomoc@krokodil.cz. Znáš?

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj,

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Krokodýl.

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

30 let, 15 000 výstav, Moravské zemské muzeum mapuje proměny muzeí. I to probereme teď na Krokodýlu. Moravské zemské muzeum otevírá v mramorových sálech biskupského dvora výstavu Od nástěnek k příběhům a autoři v ní zachycují vývoj muzejní tvorby na Moravě a ve Slezsku v období 1990 až 2020. Návštěvníci tak uvidí, jak se proměňovaly výstavní metody a jak se instituce vyrovnávaly s ideologickým dědictvím po roce 1989. Tak, jenom aby se věděli, na co třeba vyrazit do Moravského zemského muzea. My vyrážíme do světa dalších hitů. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Byla celá, bylo čtvrt a bude

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Na Krokodýlu jsou další hity připravené. Teď se jdeme podívat na to, co nového bude v brněnském divadle Radost. Kromě třeba premiér, které se tam uskuteční, mají i novou ředitelku brněnského divadla Radost. Tou se stala Tereza Ondrová, bývalá provozní ředitelka divadla Huse na Provázku. Ve funkci nahradí Pavla Hubičku, který Radost vedl od července 2020. Ondrová chce divadlo víc otevřít a vytvořit z něj komunitní prostor pro rodiče s dětmi. Tak ať se jí to povede, daří, my se těšíme samozřejmě na spoustu krásných divadel. A vy se těšte na další hity u nás na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.